minim nea wofa mu na nopɛ na menim nea kɔ so wɔ abrabɔ mede du babi na pita ne asuafoɔ no nam apɔ so bible sɛ asoɔgye boɔ